0: Živenje často je překvapenje, spieva Šorunje Sofia. Ano, hej, myslíme vás vieso, tu ráde překvapíš, se tojšto témami, ale no hej, mauki dolat. Vám dženca ráno z najmenša jižo dáme, a to s Matejom Cižom. Dobre ráne, Matejo.
1: No a tľubie, dobre ráne. No tak slyšíme dženca napríklad vo serbských filmách na serbským témom večeru, rámiku nesvoho filmového festivala, kýž vodmie sa včera večer tu budešine. Katka, bytám za nás podľa a netko ráno šestši chýho zase tu pred mikrofónom stej. Wow. To po takým jedna z témo dženca. Dalša, respektívne dalšie prašenie je sebi Klemens Schmitz dajú, kak bydli sa v domie ze stovom. A nie, s tým nie je spovedne s tou menené, tykované domy sa taktiež menuja po takým umgebindehaus Nímsce. A vizor Marjan Reher za nás tiež na dženznišej soboče športové pokyve za konc týdenia. A dundak podá sa dženca s nami na krotký vulit do Raja Pčolkov.
0: To a ešte veľa viac našim dženznišim rozvozovým programie. Vy viesče, kaž sa bo tu všetko? Sme dženca hodinu pozdišo s vami stavali, za to pak tiež hodinu dlhé s vami snedáme, kýba so s vami hižo dozadky, džeme, abo nešto dživame, kajštež přeco, my vosu vame dženca, hač dođe sačich a přijeme vám celé veľa vesela známaj.

Nee, nichts dobro noc. Duranos, Matejom, Preimoj, alles gire dobranje, nicht gobelna sedem. To poladnje me vizetiš nynom raz na vedrove vulade. 16 stopnju pokaza mi žive slebro tu budžišinje, a čeraz mojom to hižo 10 pripovedjeli za rano a tež sa dopotnja. A haj, nekotre kapke dresu noc byli, ale vopravče jenoš kapki. A tež tu visa netko, no haj, tak čmoše trochu našerem ročele nad budžišinom, hač vone nam vopravče, kaž meteorologojo vis Dešč přinesu to nitko nemožu slubič, ale na každý pad so potom od dopodnja a připodnja uvedri, potom zmejeme převažnje svunco a to přijehač to 23 do 6 a 23 stopnjach v horní Vúžice a tež sa jutce vesča na meteorologojo celé podobne temperatúry, tež tam maživé slibro na 23 stopnju stupač. Za jutce a punželu vesča nam tak potom dalši dešč. No ja, s tutem titulom podamy so nitko do italskeje z vami. Hač zmejme tu italske vedro, dešč tutun konstruženja, to damy so překvapič, što nam mročavki tak zanjesu.

0: Jessa Čmenčinu, Donna po šestči je, a štušče dženc rano sobotu poredne snedač z cautu, tučnje kobasu, a znamno tež z Nutella. No hajtun drbi tež športovač, kiba znano prostče pši športče priladovač. Jan Reho ma tu za nas pokive.
1: NDR Sakska, Serbski Rozvoz. Sport.
2: Die Schlitzer Liedscher Dumpersportowze Sassos Duboyer mess am Tirovatze Mistrom Paulom Domschom Seseetz abjatze Krutschnem Dobbecherio Mistorstwa Philippom Kralom Zrožanta. Zazbehove Wubidjovanje Nimskich Dumperowach Mistorstwo DDM Pševedjesso Dženca v Adelsdorfe pola Dumperowoho Kluba Adelsdorf. Popodnju dvima izmeja tam techniske Pšeprovanje Dumperow a od napo štyrioch jenički kvalifikacijski be. Prini letuši hodnočenski B DDM zmeja v Adelsdorfe dženca večer na po sedmih. Bejaj v Bačonju a Horkach stetaj v ubeđovanskim kalendre 12. julija a 2. augusta. Koparske vinovatostne R pod vutečenske přestavce tvori načelna rád TSV Wachau druhomustvo športova jednotka Nebelčice prinjemustvo za zbe do dybkovych rů dženca sobotu. Zakop ve Wachowe na pou jenej. Dženca od dvěmaj raja biskopičanske KT VFC Plauen a rajne zjednočenstvo vůlke žáre športové tovarstvo Radvo. Hodinu pozdišo nastupi prinje koparske mustvo športové tovarstva Marijine Hvězdy v Kupšicach. Dybkowe koparske rjuce nedželu v Delanach a Horjanach převedžete so stajnje dvěry a to na pou jenej a cioch. K druhému mustu SJ Kruščice přijedujúce hosťo z Minakova a k prvnému mustu SJC Kopario z Linovca. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice pohosťujúce v Ralbicach Rajne zjednočenstvo Lubuš Čisk a prvnému mustu Sokova Ralbice Horky rozestaja so s celkom z Ottendorfa o Krle.
0: To bych u športové pokyvy Jana Rehorja a tež chceš vůsledky svýšet? No hej, to zapíče rádio Punčelu zase, to zmi Jan Rehor šitke vůsledky za nás.

Pech menšino do na po sedmich je Maticuš smer zanas nidom bojesče džensniše hodnja. Ale trochu spoko je zu bojesč mam nitko hižo za vas. Ličba bjezdjunih je v meji v honi vůžice menice Lohce spadovava. Hej, kunc mesaca je, a s tým mam zase aktuálne ličby za vas. V honi vůžice je nimale 20,000 ľudí bjezdjunih. S tým leži kvota bjezdjunosti dúčasne bola 7,3%, što ešte nie je celé tak spokojace. Zásadne sa na dživých výkach v Horní Vúžici tú chvíľu malo hýba, tak Anja Schellingová, jednačelka agentúry za dživo Budešinie. V mei môžeše pak menej bezčunných nuje dživo započeť, hačište zajšvým mesacu. Viace ľudí vúžíva tuž možnosti podpíry dživovej agentúry, a to za pohovanské dále vúviče, kýba za nuovú smerenie.

Anitko, zladujemy na komunalne finansne wóru na nie. No hej, to anitko, taki terminus, ten sa na kóżdę mu nieszto nie praje. To je takie riadowanie w Sakskej, przy kotrymż swobodny stát swojske dałku dokudy miestam, gmienam, a też w okresam rozdziela, a to wiezo ze zamierom finansnie słabe komuny podpierać, tak za maja szudze runohodnu żywiensku kvalitu, a za może komuny potom wiezo też swoje nadałki spełnić. A prezident tutoho sakskoho sejma miesto a gmenu Bert Wenschke tun je spokojom ze finansnym wurunanjom Sakskeje. Komune dostanu přidatnje viacere 100 milionu euro, so bychu socialne wudauki a twarske projekte financovali. Bola nas, nasčelako MDR, rečeše vunčera vo spokojacim kompromisu, kotruž su tam namakali. Je se pokazalo, zo zdžerža v nuzovih situacijach romadže. Prezident sakskoho sejma miestu a gmenu Wenschke na to skečni, zo so přidatne milione pak předovšim přes kredity financuja, přes to si poprom tiž jenož čas kupiš. Zasadnje pak je vizo dale spokojom s aktualnim finansnim vrunanjem.

0: Asunsadish Namjen sazasa zasvici atone pos du chapotom bot psipodnia du somrochelis minu netkopalkie naypredras betchmenchino dosit mich Jan Chipitz skulovanarege
1: Nabozhne svoa
2: Nedavno bih Berlinje na Češe Humboldtovo foruma vo tam meach krasne vulat na mesto tola što ich vizach bitte ich vostrosbiace. Na wiežach wokolnych evangelskich cirkwiow haj samo na mieszczanskim rodzie zybola so Sjate Kříže. Porno tomu skutkuje arcybiskopska katedrala Sjate Jadwigi ze svoje nahe kupolu kajš planetari. Při posledných tvarskich dživach su tam kříž zvieže odstronili. Sjate Kříž je centralne symbol kšesťanskeje víre a dopomína nás na smerč a zroa stanenie Jezusa Kristusa. Kříž nás převoža, kajž na křížovom puču, taktiež v křížerským procesionie. Bohu žak, v našej domizne sú kříže na cirkvinných viežach. Namakame je tež na kirchovách, při pučach a polách, kajž tež v našich bydleniach. Oni zjavne pokazuja, so je tu kšesťanská víra živa. Skončne mám hišče prašenie. Mnoze noša vokovo šije, rečast s čižikom. Je se kujšte toho vedome, so s tým svušak Jezuse Kristuse?
0: Nábožne svoj k dnejma dženca na doku a samovitosť či kuluskie vosady Jan Čipic.

0: Steue tücko meine Dom, a gakun hupada, to ne treba mam zauwischte rätz. Tola preiwantisch sabschietsche Dom se stuom, abo zwopkratschenjom nischto, nimmste preis otomu umgebinde haus. A runje teike kirche, maja jutze zille wosse biete djen, wie Clemens Schmidt.
1: Zelebrauje, dzień wotorjeneho domu ze stołom sa menujce jutce sveči. Při tym wotorja mi čelje, abo tež stołarstwa, kiž také dome vopraspodaruja svoje durje, zomoli se zajemce raz vobladač, kak také dom wotnucka upada, kak sa v ním bydli. 2005 bu akcijski dzień zrodžene, a tež to ešte horne vúžiskih domov sa na ním vobdželi.
0: Tykovane dom ze stołom, v čimna sa tute domske scova rozeznavaja?
1: Najtaka kiška ze stołom je vosibita družina tykovaného tvára, kotraž je typiska za regione Delnia Šleska, Hornia Vúžica, Severnia Česka, hač do poobských Pieskovčín. Jeničce v Hornej Vúžice je na 6500 kiežov ze stołom. Přitom sú tuto kieže ketro mnohostronské a individuálne tvárené. Charakteristické pak sú za nich tři techniky tvárenia, menujúce myšenca masívneho drevového atakovaného tvára. Tež v Kroščicách, tako kiežu ze stoho muladače, menujúce, když přijedete ze smíra pravočic a poladače ze smíra fáry přes puč na pravo.
0: A kak také domské netko vodnická upada? Všinže tam tiež došť svetce do neho? Došak je mnoj mečele domov dženca vážne?
1: Aj, vobladač, môžete si to v Kumvauže, abo tiež horní horce, tam budžajúce nekote tajke domske za hošči přístupne, po celej horní Vúžice môžete do 150 domov poladač. V Kumvauže maja nimo toho tiež morec taký miniatúrny park, kiežo ze stołom, abo podače so virtuálne přes kodby a rumnoše tajkeho domského Vysoko šula Zorec Žitava, jak tomu opravdže informatívnu stronu vysiči zestajva.
0: No a sa nebyšče nitko trebali sami po internete pýtač, sme vám rúne tuto informácie ešte raz rejne s fotami a tiež s príkladami našej app MDR Serbia avizol tiež na našej internetovej strone zestajli.

spektakle zvučvaše, potek im včera prenja Srpska kulturna brigada, a tež doroste v kor Srpskeho gymnázia. Vulki přihod na vstup dženca na bude z gymnáliču a jeli ceče se dječiam hodinu live obladač, dženca napojeni, votorjana bude z gym vonem dorostču bude z gymnáliču z svedženským programom a tež potem ište rejovarki ansambla vstupja, Vožičanka, so na svoj vstup vesela, voni zmijajun potom v bedel na 4, 15 hodin, 15 potekim. A to? Na žitnych wikach. A pilna pčuka dundaka, ta wozmi was dżęca sobu do kocha, a to nie dom hižo. Najprede pak je jeszcze raz Hanka Relcena na rzecz.

0: Srpska literatura jako detektivna ra. Srpskim gymnasiu Budešinje so čera do poudnja nowe srpske dječace krimi Čipne nosy predstaju, kiž je ludovom nakladnictve domovina vyšo. Matěj, ty byš viac k tomu.
1: Haj, to běž vosabita premiera. Autorka Lubina Hajduk-Velkovičova nečítaše přitom jenujci jenož ze svoje knihy, ale z činí z premiéry nedom małe, respektivně väčší detektivne biro, niedže 40 šulokov a šulorjo, 5. a 6. letnika zbieraše sledy, pytaše za indiciemi a zromanje hodaše štumov za mysterióznymi padami, ki so knize jevia cieč. Hodžace so k tomu, dostachu moži detektivojo tež čipne nosy vojniki a noticve karte. V krimiu samym pytaja Hanka, Kola a Lucian, małe miestče Topolin, za sledami. V miestačku stavaja so mienujce spodžune vice, rožeta barba studni radnice, zabotaža mieščanske kupieli a nalepki na narunech kamienach znatych v osobino. Što ma to rekač a štú jene zatymci? Čipne nosy dađa so dođeva a pomaja komisári knižce voného činičela Vučušlič.
0: Znano tež niešto za vás abo za vaše dzieci.

A nietko, podam sa z vami zromadnie v dokoniec. Tam šako sú nedávno milí svedžen vos chyč syna tak mienovaným domy z nízkym dvorje. A rune tam, tam nastane nové zetkanišťo za senioru. Tak mienované staré konzum sa tam jenúce přetvarí, o tom ešte tiež přednešto časem ište našich povestčach svišeli. Hačto leta 1990 sú tam ešte miaso a klip předavali a boze celčo sa tam starší viestnenio na kofi a besadu zetkač. Na nálietnim svedženju su za to ižo penese zbirali a doromade su sa tam 1100 € nazbirali. Fenki cedža nitko za dalše vuotovanje rumnosće vuživač. A zavješće zaspivaja se seniorojo na prenim zetkanju šitkim daričelam tež džakne spiv.

0: Bielnadze več je a duše zase Jan Reho na rydže.
1: NDR Sachsen, serbský rozhlas. Sport.
2: Tež letca liča dumpošportovce zase z dúbojo mes amtirovace mištrom Paulom Domšom ze Zejc a viace kručným dobečerio mištorstva Filipom Králom z Rožanta. Zazbyjowe wubiedzowanie niemskich dumporowych mistrzostwów DDM przewodzi się dżęca w Adelsdorfie pola dumporowego kluba Adelsdorf. Po południu dwiema zmienia tam techniczne przeprowanie dumporów, a od na po czterech jeniczki kwalifikacji by. Prini letuši hodnočenski B DDM zmeja v Adelsdorfe dženca večer na posedmich. Bejaj v Bačonju a Horkach stetaj v ubeđovanskim kalendre 12. julija a 2. augusta. Koparske vinovatostne R po dvutečenske přestavce tvori načelná rád TSV Wachau druhé mústvo športová jednotka Nebelčice prinje mústvo zazby do dybkových rô dženca sobotu. Zakop ve Wachowie na pou jenej. Dženca od dvěmaj raja biskupičanské katé VFC Plauen a rajne zjednočenstvo vůlke žáre športové tovarstvo Radvo. Hodinu pozdíšo nastupí prinje koparské mústvo športového tovarstva Marijiny hviezdy v Kupšicach. Dybkové koparské rejúce nedželu v Delanach a Horianach převedžete so stajnie dvěry a to na pou jenej a cioch. K druhému mustu SJ Kruščice přijedujúce hosťo z Minakova a k prvnému mustu SJC Kopario z Linovca. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice pohosťujúce v Ralbicach rajne zjednočenstvo Lubuš Čisk a prvnému mustu Sokova Ralbice Horky rozestaja so s celkom z Ottendorfa Okrle.
0: To bychu športové pokyvy Jana Rehoria, športové vúsledky, te zima vun potom v ponženišim vúsovaniu za nás.

0: Ah ja, se myslo bone dalerie, zmea dženca deš v smerdžaci.
1: Pšejeme zbožo.
0: Tam smerdžaci, sveči dženca menice Adalbert Bolang. Kulovate narodnine, sedam džesačine. Jubilar je dre najvušiknejšie zamka a znaje kore traktore a maschine pod cywy serbske Vúžice. Ženie v nepraji nie to nienže, a tak dootyftluje, šrubuje a tvári, doniž so prasa zase verči a motor zase tukoce. Cywa Bolankec pobria přeje jubilári z cywy vútroby, strootu, božonovanie a Tojšto rjadnich vokomiku ze svojbu, popuču, na koreče, abo tež při tym abo tamnym vulječe ze svojej ljubi manželski Reginu. Za jeho vulku vutrobu přija jemu do přichoda trochu lepšu strovotu a zaušu pomoc, vutrajnosć a dobre svoje praja jemu po žumach serbskeho rozbosa Džakuju. A vesela se tež ižo na rjane zromatne svijedžen smerčaci. Lubia Stromia, manželská Regina, syn René z Beatu, nučce Vanessa a Stefani s Jonasom a cywa vulka Bolankec Bobria. Smerdžaci, svečiženca, Adalbert Bolang, sedamdžesačine.

0: Čas za krotkopovestče.
1: Srpski rozvoz. Povestče. V studiu Matej Cyš.
2: V Honi Vužice otevřeje tele dny dalše kupěle. Budeska Šprevina kupěl startuje dženca do nové sezony. Lesna kupěl níže S, Pola Rakec, Masenajova kupěl ve Vulkých Rydorjecach a lesna kupěl Kulově jsou již ovočněny. Bunželu 1. junia otevřu potom tež kupěli Biskupicach a Porchově. Tam jsou 5,30 euro investovali do nové rěženské techniky, klumpo a PV připravy, kýž milinu za kupěl produkuje. V Biskupicach stejí Luterovy park a tamniše rajkaniště zaurjeny. Přičina jsou převěle husajnce, věstí je družiny, kotraž může při dotkněniu alergické reakcie vůbučič. Potrichen je tež pučík podvu B8-9-10 severu Biskupic, kajž město zdželi. Po informacijach krajnoradného zariada Budešin jsou tole dotal jeničke od převěle husajnce potrichené měst na celém budeským okresu. Lica je v osobě husajnca zlotozadkové dremotky, němsce Goldafter aktivna. Zvjazkovom finalu Modžina Hudži staj se šularaj Serbskog gymnázia Budešin, Voklečan Kilian van Dorp na Piščavce a Budešan Vincenz Reiche na saxofonje kategorii Komorna Hudžba na dujorskich instrumentach ve šelaki majstarovnomaj skupinomaj druje a cejče miestno vudobivoj. To je žury čera večer na internetnej stronje vubeđovanja vozeviva. V Brezni pola kamienca su čera zakvadny kamien za novu vonjo vobornu gratunju položili. Ona nastava na ležunosti bivšeho horta a ma přichodne miestno za cívonjo voborne jezdžidva, graty a sociálne rumnošče za niedže 60 kamarátku a kamarádu skičič. Miesto kamienc investuje za novotvor niedže 3,5 miliónu euro, k tomu přinže 650 tisac euro z pichovanských sredkov od Svobodného stata Sakskeje. Teresa Mačijac a Juri Bobka staj čera ve Vietnice športový krystal jako športovcaj leta 2025 dobyvoj. Teresa Mačijac, loni sakska mištoka ve vysokoskoku, bu za svoje úspěchy lohkatletice za tvorstvo OSLV Budešin uznamenena. Juri Bobka doby samo vospět. Leca samo s úkonami jako volejbulist tvorstva Viktoria Voklece přesvědčič, loni hižo jako jecho konjacem športče. V Horní Vužice je nímale 20 tisac ľudí bezdžovných. Líčba je mej Horní Vužice lohce spadovava. S tým leží kvota bezdžovnosti tučasne bola 7,3%. Zasadne sa na dživových vikách Horní Vužice tu kvílu malo hýba, tak Anja Šelingová, jedna čelka agentúry za dživo Budešin. Tak daleko krutky přelačencích povieščov a ešte skrutka polac na vedro, doplňa pomročeno, potom přečelnišo při 23 do 26 stopňach, júce viacem ročelo a trošku kvotnišo.
1: Serbský rozvoz.

0: Sportdozei Teresa Maciec a Juri Bobgas, dai tschera wer wittinze, dai nimmste, wa dai tschera wer wittnitze, dai nimmste Wiednitz, ist mir wohl Sportove Kristall. Jako Sportdoz Litter, dweites Satz abbetschat war zu tschissa, wo nochmal satsch. Jetzt müssen wir noch was so tisch sanje ju wort für so wali. Juri Bobga, wo bei Giovanni a potschas tschene hisch do deres nahe, pschettisch butisch hisch a Litter dottoho. Weiter Satz a Stiri Advazuci, jako Sportuz Leta Wusna Menene.
1: Posnele sem ja zasupo moje Jechanske Dorstwo, či Klosterske Rodje, a Lica ja zasupo moje Dorstwo, či Wadibudu, vo Viktoria Worklece. So ja so gus tim so Liču, so to sna no zase buže, sem so jara Nadžio, so to zase buže, ja sem jara Hordena, mem Bucha Prajo, so ja tute mito sem dostano, a so veselo.
0: Při šulovském vůběžovaniu by vůntěšlěca podla z Vorklečanské vyšší šulu na zjazkovém finálu Berlíně a z Viktorio Vorklece je se na regionálních vůřisaniach v občeliu. A nětko chceme vězat ještě vědět, jak to taky sportový kristal vůpada.
1: To je jak vůpada, to je těžko praječ, nějaká trofea může jen praječ, můžeme si doma podle mého druhého instaječ a tam dvěste, ja.
0: No a ta polca ta hýště neje pouna, kajše nám přeradžil, ale dorostový sportovc máš jako budou hýště dlouhou kariéru před sobou.

0: A soli woda respektivnja z čiski je netko ročo do Vužice a preta cvši minutom nabožne svoje mam tu hišče poki drežďansko-mišňanskeho biskopstva. Tute preprošuje menujce 13. junija na džen mođine do kloštra Marinie Vizde. Modestni moža pěši abo tež z kóm putnikovač. V kloštre maja potom šelake dževarničky tež močinske nešpo, večer a koncert z band Already z Kulova. Džen vuklinči potom s tajzijskim pačerjom, z levovým vojenjom a tež z nohaj najšelako rešimi kvoščenkami při vojenju. Přizivenja su za tutun džen 13. junija dale možne, Wot jazz okolesuje, respektivnie zwotkelco putnikuje a tak dale, runie tak kaž przyzewenski formular, wszystko to namakacze na internetnej stronie biskupstwa. A nitko je narydze Jan Čepic z Kulova.
1: Nabożne słowo.
2: Niedawno bych w Berlinie na Czesie Humboldtowego foruma. Wot tam miach krasne wulat na miesto. Tolaż to ich widziach, Petež Vostrozbiace. Na věžách vokolných evangelských církvěv haj samo na měsčanským rože zbola so Sjate kříže. Porno tomu skutkuje arcibiskupská katedrála Sjate Jadvigi ze svoje náhy kupolu kajž planetári. Při posledních tvarských dživách jsou tam kříž z věže odstronili. Sjate kříž je centrálny symbol křesťanskej víry a dopomína nás na smerč a zroa stanenie Jezusa Kristusa. Kříž nás převoža, kajž na křížovom puču, taktiež v křížerským procesionie. Bohu žak, v našej domizne sú kříže na cirkvinných viežach. Namakame je tež na kirchovách, při pučach a polách, kajž tež v našich bydleniach. Oni zjavne pokazuja, so je tu křesťanská víra živa. Skončne mám hišče prašenje. Mnoze noša vokovo šije, rečast s čižikom. Je se kujšte toho vedome, so s tým svušak Jezuse Kristuse?
0: Nábožne svoj knýma, dženca nadok a zamovitosť či kuloskie vosady Jan Čepic z Kulova.

0: A potajnstvo šako kovaja hustodosć tež paduchy, te bych ju tež našim koncu zase popuču.
1: Polícia z G.
2: A to mienujúce Poršovie. Zadobychu sa do podlanského tvárenia a pokranuchu tam taký nástroj za riedženie z vodu pod vysokým čiščom, Nemcpu praju Kercher, a nástroj za skovanie Nemcce Schweißen. Hodnoče doromade 600 euro, kriminálna služba budeského revíra pad přepetuje. V budešenie strôtnej studni je so štvôrt k popodňu nezbožostavo. 40-letný parkovaše svoj Renault na parkovanišču nakupovanských Viko. Napřečo je mu 40-letná žona svoj Ford. Jako chceše muž po nakupovaniu za sovotieč, prasne žona ze svojim autom do neho a čekne. Policia pak ju požišo namaka. Test na alkohol vúda 1,68 promilu alkohola krije. Polícia je so s tým pádom vizo dokvaniša zabirava. Dalšie nezbožo je so kamiencu na Goethovej štvrtk doponiu stavo, ako chceše 88-letná svoj Ford zaparkovač, zameni pozdatne boždiť vo spúnom a miesto toho zobe auto odstajiva, zajedže do predka přes put do zárody a tam do granitového a do metalového štiežora. Zinoroka so nezraní, vecná škoda vúčinia niečo 10-10 euro. A dalšie nezbožo stá so štvrt k Čornom Gumcu. 4,5-letná vodžaka BMW-a chceše na B6 a 90 nalivo na parkovanišťo Zupovíko odpočíč. Převidža přitom pak najskerie napřečo jedúceho muža na roleru. Dojnže k nezbožu. Muž so jenož lohce zraní, nastavic na škoda ve vysokosti 8000 euro. K neflači dachu tež 4,5-letného duč a alkomat pokaza 0,64 promile. Vo dalšie přepetovania stará sa nitko policajský revír ve Vojorecach.

Je kunc měsaca, kunc měja a tu již sladujeme zase na ličby bez dželných. V Horní Vůžici je nimale 24 tisíc lidí bez dželá. Ličba je mě v Horní Vůžici lohce spadovala. S tím leží kvota bez dželnosti tučasně byla 7,3%. Zásadně se na dželových výkách Horní Vůžici tu chvílu jenž málo hýba. Tak praj nám Anja Schillingová, jedna čelka agentury za dželo Budešině. V mii môže še pak menej bezdžunných nové dživo započeť, hač hište v zajšvým mesacu. Viacej ľudí užívaše tuž možnosť podpiere dživovej agentúry za povovanské dále vúviče abo za novo usmerenie. Dalšie pojezdče z našeho konca zmie za nás nedom Matej Cyš.

0: Dođe sač minčino, dođe sač ih je. Svoje crkvi a svoje serbske reči z cve vutrobu pšikilena. Z živenja Hertevičazovije pobožnje serbske vesnje žone. Tak je titul artikla tutun konstudženja v pšedženaku serbskih novinu.
1: Voči so dženca rano reči. A što čitame v novinah? A što by chustavizne byli bez jednorach žonov a muži ze šedného luda? Husa dosť mało o nich wieme, dokiž sú emt ledma slede po sebi zavostajli. Do nich slúša živnostčaka, to je nemsce wirtschaftsbesitzerin Herta Vičazová z Janec, Pola Hodžia, kotraž bieše od 1811 do 1901 živa. Kotraž však sa tiež nesmie zamieniť z vo viele bule znatej básnicu Hertu Vičazec z Budešina. Tutym přinožku maja so drobne informácie ze šelakých žovo zestajíč k živenskému v obraze žony, kýž s možninám dženznišim trochu dolada do dávno zajšvých časov v Serbách. Zvedavý stronský artikel je napísala Trudla Malinková, kež prajene konstiženské přivoze v předženáku serbských novinu na denžeče.